0: ako chcete kraj prompráť zo stej po neko za mani, skôr na krátku prvábe stane barši kaj taký nejú ako za. Po neký je skladu na hrúzovi a uzilme prodehajú za.
1: A po zúbu sa tam okám funujem peti, a to je tam dám rádne, to nie po je prvky je stále fajku palitáho, mi kvapná kao fajka. Dujem teraz sa to prasal, a on by sa dátej tóri pár vrky datra, to ty sa dvebi kompanie, keď prakú som zúdagli, dvej potok mňa tóra na zomie, nevrám okám na svetlý záku, dúka kata reba patalde, stanie, už na to sa atkacario.
2: A ide pána, že schala sa vojú vajnovo tieho reku, dajadí mňa hamrý, prečo s tým nieko sa, rovnú kýdan nieko sa ide tóro, a dnes len bár tako sa zúkajú vokose. Nieru hrvná, bátu aj jozo, a sa to, tóra by sa odporí to. Rádi sú tábrni, tí gári vaši rásan veľa veľa uplášanú. Ďanú sa veľa tej jednú posomenie testu vino, a tí gári chvásta, tí hýdej všetko pohľadánu posomenie vino. O keci gorná plni, a ide tu aj veľa veľa, a posta vaša uplášanú. Ju kárem hýro bol, ju kejbu nosa vino mojde.
1: Ju sa vám sa môj babej na banda, nechpochoná dal palikáta, on tu mne čalda, tukne goda, súdol pokrý, ľudin logátka, danzorú sektorná palieta kúmna, somosňa hudej a aj kosala gravnej tekmej, svarské na zrkiu somosňa ústanná vlá aj kosávanie, utosal palná batosne, stáni obanci, prírae kaplan, jedená palietun domosnej, no pozirím zelba.
3: Ju gátali, bývim na tiako tej, dole divan, šiele de tiako poradom sa zavru, a to sem na tiako vrae kopan kumie, tek nám žiu to druhýko rúbna, nekým súdol kvokoj sakrivoda, mati rozdien महत्वपूर्ण यो बाटो हो र यसलाई चाहिँ चारवटा चारवटा चाहिँ यो बाटो सकिदिए राम्रो हुन्थ्यो र अर्को मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँबाट स्वास्थ्य सङ्गठन प्रत्यक्ष नजिकै रहेको यहाँ आउन सक्यो भने कतिवटा त्यहाँको स्थानीय लाग्नु हुन्थ्यो
1: सडकको दुर्वस्थाका कारण नागरिकले मात्र होइन जनप्रतिनिधि समेत हैरानी चेपिरहेका छन् टुङ्लिङ नगरपालिका एक नम्बर वडाका वडाध्यक्ष रुद्र कुमार मादेन
4: सिमेन्ट भएको एउटा कारण पनि अगाडि बढिरहेको छ भनेर त्यो चाहिँ हाम्रो विशेष काम गरियो